Republiky demonstruje pěkně tam zůstávací z Amerika, zůstávací z Amerika, dále milionci euros, dollars. Republika centroafricana se tady vidí z Stavců z Amerika, milionci euros. Mali, Zelanda, Egipto, Liberia, Nigeria, Satellibi, França, Portugal, milhões de euros, de francos, de dólares. França, República de Campeira de Colônia, Portuguesa, durante 500 anos, Satellibi, Portugal, mil milhões de euros.